únosem lekli, v tu štancu snúbil, nad zmroku s vetrom stoječky spal. Únosem reči zvezdam ostavil, na gornjem gradu srečen sem bil, jenu pak deklu